0: Víte, vy jak jsme vlastně nesmíte jít svoj kouš, ha? Vy vás kino, tak se svýpě rukli chájí u mnoho do smůz. Vy jsme těho svý nejspo. Kýte!
1: Kýte!